0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný
6: Tri prasiatka na Európe 2.
7: Prednedávno sme mohli pozorovať z našej planéty Zem jednu krásnu udalosť a to bolo zatmenie slnka v čase 20 hodín 11 minút bratislavského času. Bolo to niečo nádherné a chceli sme niečo podobné priniesť aj takto trošku, ako ubehol ten čas do štúdia Európy 2, do troch prasiatok, tak sme sa rozhodli, že aj dnes zasadneme v stredu o 22. tuto ku vám do vašich aut a kdekoľvek sa nachádzate. Dobrý večer.
8: Mrtka.
9: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
9: Stále čakám, že ako súvislo.
7: No a to zatmenie slnka bolo niečím výnimočné pre ľudí a radi sa na to pozerali, hovorili si, joj, keby to ešte môžem v živote niekedy zažiť. Naposledy to bolo v roku 99. Pár rokov nič neuvidíme. Ale my sme si povedali, že niečo taktiež veľkolepé prinesieme aj k nám do štúdia a to je dnešná veľmi atraktívna, sympatická, mladá dáma. Je to Daniela. Daniela, vítaj medzi nami.
10: Ďakujem, ahoj. Zdravím vás.
9: Ty si vlastne také zatmenie slnka.
10: Jo, ja som ráda, že ste to ako řekli fakt tak, jak to je, proste výnimočná osoba.
7: Áno, však tak sme to presne mali.
10: Správne predstavenie.
11: Keď robíš ty, on je ten, že? Mm-hmm. My sme sa k tomu dostali po 12 hodinách.
10: Som vás musela potrápiť trochu. No. Zmatla som vás tou kundičkou. Ja.
11: Áno, zmatla si nás.
9: No, aj naš to vysvetlíš ešte.
11: Miko, kdy ste si nám povedala, že nefotíš sa tam dole, ale že sa točíš?
10: No.
11: Dobre.
10: Som vás trošku ako chtiala
9: zmanipulovať. Chceš mi povedať, že na celom tvojom, proste na tvojej celej modrej stránke nie je jedna fotka, ku...
10: Fotka ne.
9: Odprisahaj to.
10: Prisahám.
9: Dobre, dôkaz. Chceme.
10: Dôkaz toho je, že tam není tá fotka.
9: No, to iba tým, že prejdeme.
10: Niekde nám ukážu černý políčko. Nie,
11: tým, že ukážeme kompletne
10: celý. Celý, ako aby sa projeli.
11: Áno, dve a pol hodiny.
10: No, ne.
11: No.
7: Takže klameš.
9: Hej.
11: Áno.
7: Dobre, ale neodpovedala si na otázku.
11: Áno, a otázka je, že keď robíš teda OnlyFans, tak je on potom kak hot, keď si ty píše s inými chlapmi?
10: Ja říkala, že jako ne, protože jako pro mě to je fakt jako práce, že jo, jako jak pro někoho, mm-hmm. že jde prostě dělat do skladu, tak já prostě si píšu tady jako s někým, jo. A není to podle mě jako na takové intimní úrovni a že by mi to jako zabíralo tolik času, že bych se nemohla věnovat někomu jinému zase, jako jo. Jako mám ten telefon furt u sebe, jakože je to takový, jako furt něco to, ale jako rozhodně to není, že bych to brala nějak, jako že bych se tam jako zamilovala do někoho nebo něco. Jako,
7: a už byly nějaké city? Někdy?
10: Jakože s nějakým jako klientem nebo mm-hmm. takhle. To asi ne, ale mám jako pár prostě takových těch jako top spendrů, co vlastně jako, mám s nima takový blížší vztah samozřejmě, ale jako už je furt na té profesionální úrovni, doufám, že se neurazí.
7: Tak ale čak tak to je, že to je v pohodě.
9: A točíte aj s Denisom nějaké společné videa?
10: Ne.
9: Prečo?
7: Bude zamknutý?
10: Jako bylo to navrhnuto, jako, ale...
11: Vážně?
10: Furt jako tak, víte, jako přemýšlím, jsme furt jako rozešli a jsme v takové divné fázi, takže nechci udělat nic jako impulzivního, čeho bych pak jako litovala.
11: Takže prepáč, že nechcem být zlý, ale muž nikoho nezajímá v těch videách. Mm.
10: No jasně.
11: Že prakticky, keď ho víme...
10: Jako oni...
11: Ty sám koukaj a drž p***. Když ho vymeníš, tak v podstatě...
10: Oni to na ani si nevšimnou, jo, jako no, tam byl někdo jiný.
11: Když počuješ, že ok. Ne, oni si to ani nevšimnou.
10: Sedni.
11: Co?
9: Ty jsi takáto?
11: Dominantná?
9: No, moc
10: ne. Ne, my si děláme srandu, jako takhle.
9: A, okay, okay.
10: Ale jako tak asi v tom životě jsem taká ráznější. Jako.
9: Tak v životě, ráda, ale být v životě jako. Ráznější neznamená automaticky být aj v posteli.
10: Jasně, ne, to my to máme tak jako naopak.
7: Že čo?
10: Jakože v životě jsem jako dominantní.
7: Aha, ale v posteli ne.
10: Ale v posteli jako ne.
7: Ok, potvrduješ? Ne.
9: No, ok.
7: No ale stále sa vyhýbaš, ti to verím. Ale stále sa vyhýbaš, ti odpovedí, že bola by si ochotná tu dnes dať znova šancu Denískovi?
10: Tu dnes ne.
7: Ne? Tu dnes sa stále nevede?
9: Čo by to muselo zmeniť?
7: Čo musíme pre teba spraviť, aby si to urobila? Aby ste si tu dali pusu.
9: No, chceme to vidieť.
10: ty vole, jako, to jako není taková hrozně jako těžká challenge, jako podle mě, jakože to asi není tak hrozný, ale jakože přímo, že bych vám řekla dneska, že tady s ním budu jako chodit, tak to prostě...
9: Dobre, odstopujem vám to, budete sa boskávať presne 20 sekúnd, neprestajne.
11: Tak.
10: To ne, to je dlouho, to je dlouho.
9: No,
10: je.
9: No, tak dobre, 15.
11: Ak to nepomôže,
9: ale
11: tak potom... Nemôžem.
10: Ako
9: ste všichni pakali. No, tak to nedáme na čas, dajme si, že boskávajte sa, kým sa jeden z nás troch neurobí.
11: Pomoc.
9: Dobre, dajme, že musíte sa boskávať minimálne 10 sekúnd, začnem inak ja. Budeš nútená ísť do vzťahu hneď teraz, okay. Aj so svadobným zväzkom.
10: Tak, prdele.
9: Dobre.
11: Niečo rob, lebo som stal dolnú hlavice.
9: Denis, poď, lebo Samovi už stojí. A za druhé,
11: ako... Prosím ťa, poď, lebo...
9: Ešte máš jednu... Počkaj, ešte, okay. Ešte jedna šanca. Môžeš sa boskávať so mnou ešte.
11: No, tak to
9: ale ty...
10: No, ako to je takto... Že chceš ako naraz, ako...
11: Nie, počkaj, kamo, radšej sa potom pozeraj, ako on ju bude boskávať. Nebudeš...
9: Ja som myslel, že Denis som
0: ho. Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
8: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Dobre, ja vám to viem aj odratať, aby ste vedeli, na čom ste, ale 10 sekúnd to musí byť minimálne. Dobre? Ak sa otrhneš, ak sa od... Toto je dôležité.
2: Je svadba hneď.
1: Nemôžete... A musíš ho okamžite... To znamená, že boskávaš sa a ako nás sa otrhneš už chodole a už cúpej, dobre?
3: Ale kľudne môžeme skúsiť, ako najdlhšie vydržia.
1: Jaj? Dobre, idete dať rekord?
2: Nie, dáme 10 sekúnd.
4: Jaký rekord?
3: Dobre, 10 sekúnd.
2: Dobre. 3 a budeme ich počítať my. 3, 2, 1, teraz.
1: Spustené.
2: 10, 9, 8, 7,
3: prvá pusa po rozkru.
2: 6, 5
3: a o chvíľu príde fajka.
2: 4, 3, 2,
3: 1,
2: 0,75, 0,74. Jej!
4: Ale
3: krásne.
4: Ja
3: to týkam
2: ale nepotrebuješ.
1: Ale musím vás pochváliť, lebo v skutočnosti ste sa boskávali približne 28 sekúnd.
4: Tále nefunguje.
2: Je, inak je to super, tak to si môžete vychutnať rau, ako to vyzerá, tak to inak u nás v štúdiu, kde takto nie všetci sú zaostrení na kamera, to je život. Denísku, máme tu za sebou krásnu romantickú pusu, veríme, že z toho bude samozrejme niečo viacej. Denísko, držíme ti palce. Danielka, kto za tebou prišiel a povedal, alebo to cítim, ja sa viem napájať na šľaké sily, myšlienky, cítim sa teda sily a myšlienky a cítim, že za tebou niekto prišiel pár rokov zadu a povedal, toto je, zaujú si modrý stránku, je to super, budeš z toho vydávať veľké peníze. Kto to bol? Ne. Je to pravda?
4: Ne. Môj táta.
2: To fakt?
1: Tak to myslím.
2: Ja som si to totálne vynišil.
3: Čo? Ty si sa napojil?
2: Ja som sa trafil. Napojil.
4: Ale ako ne pár roku dozadu, ale...
2: Včera.
4: Včera. Ne, třeba...
3: Nerob.
4: Ja som založila v únoru, v březnu a...
3: To nám nič nehovorí. Asi marec?
1: Únoru, v březnu je pre mňa, že...
2: Čo je únor, v březnu? Leden, únor, v březen. Február, marec.
4: Jo. A on mi to řekl třeba v lednu. Takže proste na měsíc na to som to udělala.
3: Ale
4: tak
3: čo?
4: Tak ještě škrat táta.
1: No, ano.
3: Ale jak? Počkej, koľko máš rokov?
4: 23.
3: A táta prišiel kedy? Rok dosadu? Dva?
4: Ne tenhle rok ešte.
3: Tenhle rok?
1: V januári.
4: Mm-hmm. Jo.
3: Takže tak to
4: ale, je. My sme sa bavili a ja som práve ako skončila v práci.
2: V akej?
4: Ja som dělala kosmetičku.
2: OK.
4: A vlastne naposledy manažerku. Mi padá raminko už.
3: To nie.
2: Bežné.
3: To
2: je
3: to. Náš bežný stav.
4: Zamotala.
3: Oliver sa vie napájať nielen na myšlenky, ale...
4: No.
1: Za 20 minút si uvedomí, že si úplne hola.
2: A Denis tiež.
1: A Denis si cez túto dieru nastaví. Dobre.
4: No.
1: No, prepáč. No, to je odsúť.
2: Robila si maskerku, či...
3: Kosmetičku.
4: Kosmetičku a proste potom tata za mnou přišiel, že no tak jako a ja furt, že mi furt nic nebaví ta práce žádná, jako furt se nemůžu v ničem najít, jako úplně, jo. Prostě teďka tam jsem dělala úplně 12, úplně zničená prostě a už jsem to nedávala a on úplně a tak prostě, proč nemáš to OnlyFans, jak to hezký holky dělá a já říkám úplně, co?
3: Čo?
4: Řekl jako táta, jako co, že tati a on, však jako co, tak jako budeš mít peníze, to je jedno, ne, jako tak jako, že to zajímá se, odstihuješ pak a to je jedno, ne. Říkám, tak jsem nad tím začala přemýšlet, protože když vám to řekne jako rodina, tak si to začnete teda jako...
1: No si jednoznačně prvý případ,
4: který, jo,
1: no.
4: Jako, to
3: jsme to nemali. To jsme to nemali.
4: Já mám strašně jako takovou flegmatickou jako rodinu, jo, všichni takový otevření. Takže pak jsem to řekla jako i mamě a ta prostě, a můžu to dělat taky, jako, nebo už...
2: Fakt?
4: Jo, ne, úplně prostě myslím, že pozdě, nebo jako jak to je teda. Já říkám, že jako jsem viděla jako nějaký maminy, že to dělají. Jako,
1: prosím tě, zoznáma s tvojou mamou.
4: Jo, mamka je single. Mamka je single.
1: Nie za tým účelom, ale chcem takéhoto člověka jakože spoznať. Jsi v pohodě s YouTube-ovým názvom videa, že můj otec mi navrhol založit si OnlyFans?
4: Jo, kde.
1: Okay. Tak.
2: A môj otec mi navrhol trojbodka.
1: A na náhľadovke budeš...
3: Môj otec mi navrhol, Denis, jak sa potkala s ňou. A on zablorovaný.
2: A dorobené veľné fúzy. A to
3: je tam iba môj otec tri bodky.
2: Maj otec.
3: Si okej. Okay s tým,
4: jo, okay,
3: ak v náhľade a v celom videu nebudeš ty, len tvoj otec a tvoja mama.
2: A Denis?
3: Vypadni do f***.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka. 3 prasiatka. prasiatka. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný Marian. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Yeah. Počúvaj, a tvoja mama ho má teda?
2: Ne.
3: Prečo? Ty si mi povedala, že je to neskoro? Víš, koľko ročí sme tu mali?
2: Ne, ja som mi řekla, že jako v klidu, jako, ale proste ona, jako, ona sa bojí, ona je taková jako stydlivější.
3: Koľko rokov má? My jej zavoláme. Povieme, že 40. To nie je veľa.
2: 44.
3: No.
1: Riadne mladá.
3: Počúvaj, čo keby sme sa iba pozreli a povieme, no, jasne, ja začneme akože tlieskať, že je to
1: ona
3: čisto.
1: Ona má 21?
2: 22, myslím.
3: Takže ja by som bol veľmi spokojný, keby jej mamu teraz počas rozhovoru presvedčíme niekde na ovku.
1: Môžeme zavolať, kde máme, prosím ťa?
2: Jako klidne, ale jako nemáme zase takový, jako my zase teďka 4 roky nebavili, aha, takže je to takový jako načatý. Jako,
3: aha, radši nie, no.
1: Tak to nebudeme volať.
3: As.
2: Ale jako tak ona by to zvedla, ako si myslí. Ako
4: ha, tak práve po 4 rokoch, čo chceš toto počuť, asi nechci.
3: Ja,
1: ale my by sme hovorili, nie ona. Akože, že by ho, že pozbudiť, aby si to založila.
4: No a tak to je tiež také.
1: Že budeme prvý, že má záruku, že prvý mesiac dostane vlastne 3x subscription.
3: Koľko stojí subscribe u teba?
2: Teďka je tam sleva, jo, pozor. Teďka je tam sleva a sleva myslím jenom $4, normálně 20, takže pozor.
3: No. Sleva je
2: ale mamka by tam měla mít fakt hodně, že?
1: Mamka. Jaký typ obsahu, ako ďaleko zachádzaš na modrej stránke?
3: Ale to už bol koniec príbehu, ty si teda si... Prepač, ja som si preto to na to video klikol. Ja chcem vedieť, ako sa toto stalo. Takže ty si robila čo?
2: Si robila kosmonautku.
3: Kosmonautku
2: som ďala.
3: Otec si to odporučil do mesiaca. Mama ti ešte na to povedala, že či to môže robiť aj ona. Ty si povedala, že už je stará. Potom ste sa ešte taky nebavili. Tam sa mi to už nejako stráca.
2: Jo, pa neudiala si to ovko, končím s tebou proste.
1: Počkaj, ale vy ste sa najprv 4 roky nebavili, až potom prebehla táto konverzácia.
2: Okay.
3: Čiže sa ty prišla uistiť k mame, že ťa neodsúdi za to?
2: Ne, to je mi jedno docela.
3: Dobre, okej.
2: Okay. Ja som vedela, že mňa neodsúdi ani jeden z tých rodičov. Proste, oni sú proste v pohode.
1: Tak on, co si to sám vypýtal, tak asi...
2: No, ako, ale hodne ľudí to dialo prdel, akože odebíráte.
1: Má to tvoj otec aspoň zadarmo, keď už ti to navrhol?
2: Ne, nemá to, on neodebírá, ale ako zná
1: to. No, to si myslíš.
2: Podľa mňa neviem.
1: Franta 101, to je iná John. Ale...
3: Bavili ste sa o tom?
2: O čem?
3: No, že má napríklad nejaký permanentný zákaz na to, aby sa nikdy nepozeral?
2: To ne, ale on ako sám říkal, že ako on ako na to nechodí. On spíš ako je hodne na tých jenom TikTok streamech, na to sa díva vždycky.
4: Ak by za tebou ten otec neprišiel s tým, tak myslíš si, že by ti niekedy napadlo to urobiť samej?
2: No, asi bych jako do toho nešla, že mě to jako trochu popohnalo, že jako vlastně jsou s tím jako ok, ale možná bych to teda spíš odkládala, ale já jsem pak vlastně se začala bavit jako s jednou holkou a ona měla jakoby kluka, s kterým se bavila a ten vlastně dělal jako to manažerství a ona mě vlastně s ním jako seznámila. S něma už jako teda nejsem, že mě okradli o 55 tisíc.
3: Kto? Manažery?
2: No, ano, takže to se stalo, no, teďka poslední měsíc já jsem od nich jako odešla, protože jsem nebyla spokojená, že jo? A já jsem o tom jako točila i storytime, jestli znáte takovýho toho 1000 koruna.
1: Ano.
2: Tak ten mi s tím taky pomáhá, takže ten taky na to točil video a ještě se jako chystá. Ale prostě člověk, jako, který jako už předtím dělal takový ty pyramidy, ty schémata prostě a už takhle mal lidi. A mě říká, že to není pravda, to je
1: jenom, mi, že?
2: To, no, hodně podobný způsob jako ten člověk. A já jsem měla takovou důvěru, že jsem si jako nenechala ani udělat smlouvu, že jo, jsem prostě věřila, jako prostě, on je hodnej, takže musíme udělat smlouvu, až nebudeš mít s tím prvním. A oni byli ale spolu domluveni, že on mi nikdy tu výpověď nepošle, takže já jsem nikdy nemohla mít tu smlouvu s tím druhým. A on si od toho bral ještě furt procenta země a já jsem to na ní nevěděla, takže úplně jako největší poděl prostě okay. Na mě. A teďka, jak jsem prostě řekla, že končím, tak mi vzal tu moji část, tu mi nevyplatil a rozeslal ty moje fotky všechny prostě zdarma všem mojim fanouškům. Třeba ve 4 ráno, prostě abych to jako nevěděla. Takže já jsem zjistila třeba v 9 ráno, jako říká, to jsem asi neposlala já. Jsem zjistila, že naplánoval zprávu, že jo. Tam se dá plánovat zpráva dopředu. A jako šla jsem s tím jako na policii, tam mi řekli, že jako s tím nic neudělají, že jo, tak to jsem čekala asi. A teďka asi teda to budu řešit právní cestou, no, jako nějak. Pokud se mi to vyplatí, no, jestli to nebude stát víc, než bych měla dostat.
4: Tak ale je to taky biznis, že jakože také to něčeho očekávat asi musíš. Že je to sice nepěkné, ale prostě
2: je to blbý, no, že prostě oni pak verbujou ty mladý holky hodně, který prostě v tady tu chvíli, když jim pohrozí, že jim ty peníze nedají, tak oni u nich zůstanou ze strachu prostě, že nemají co jiného dělat a jako kdybych neměla zálohy, prostě tak jako jak zaplatím nájem, že jo, nebo něco, on mě nechal prostě úplně jako bez peněz. Na což já jsem mu chtěla už odejít v půlce měsíce a on mi řekl, že beze mě nemá ani jako na nic. A já z dobroty s ním zůstala do konce, aby mi to celý vzal prostě. Jo, takže to je to prostě, ale v tom biznise jsou takový lidi všude, jako to je fakt jako nebezpečný s někým jako spolupracovat, no jako, ale
3: tak to je těž fajn povedat, že všetkým.
2: Jo, jo, to je strašně důležitý, jako dávat na to pozor, prostě takový ty zprávy. Ahoj, nechci si vydělat, prostě jsi hezká, jde jako o modeling a až pak si domluví schůzku a tam to na ní vybalí, nakecají, jak bude vydělávat 200 tisíc hnedka, že je nádherná prostě, dají si smlouvu, kde oni mají prostě většinu peněz z toho procentuálně a oni jsou prostě v pasti, třeba podepíšou na 3 roky a jsou v prdeli, jako no.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: samozvaný. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Ty jsi se z toho jako dostala von?
2: Já jsem se z toho dostala úplně jako, vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem byla u toho prvního, kdy on ten, jakoby oni spolu spolupracovali, ti dva kluci. A jsem byla u toho jednoho a já jsem nebyla spokojená s ním, tak on řekl, tak já tě přehodím k tomu druhému. A já, OK, tím pádem se ta smlouva neřešila a protože jsou kamarádi ve stejné agentuře, tak prostě se to, jakoby ta moje smlouva pustila. A on prostě mezi tím, co já jsem dělala s tímhle, tu smlouvu už vyhodil, takže tímhle jsem já zmizla. Díky tomuhle jsem já neměla problém, jinak prostě já jsem to podepsala na 3 roky, jako. Takže já můžu jenom doufat, že nic nevytáhne na mě prostě.
1: OK. Tak on zamotaný.
2: Jo, hodně zamotaný.
3: A kolik takových fotek asi on mal?
2: Jakože kolik jich rozeslal?
3: No, ano.
2: No, to já ani jako nevím. To jako, prostě celý ty moje jako alba, co tam byly uloženy. Samozřejmě on mi to jako promazával, abych neměla content, který jsme jako dělali spolu, jo, protože to je prostě jeho a nemůžu na tom vydělávat. A takže tam nebylo tolik těch fotek, ale prostě fotky, s kterýma jsem jako nesouhlasila. Jakože mám z nějakého důvodu tu stránku a nemám ji jako charitu, jo, abych posílala fotky jako jen tak zadarmo. A prostě jako... To byl pro mě asi největší šok, jako jo, že a tohle bylo pravidelně, jako jo. Já jsem se spojila ještě s jednou modelkou, kterou jako podělal o 600 tisíc, jo, to už jako bych teda, ta to ani nenahlásila, takže s tou jsem se spojila, že uděláme hromadnou tu žalobu, protože když jsme dvě, tak už je to fakt problém, protože už se řeší jako fakt to prodávání lidí prostě. A to je právě jako třeba psali i těm ostatním holkám, jako máš do 23:59 čas na to mi poslat údaje, nebo rozešlu tvoje fotky prostě všude na internetu. Jo, prostě takový jako vydírání a to je úplně normální. Teda jako no. A pak teda, jako jak chcete věřit nějakým těm, jako, že jo, manažerům, co jako fakt já ti chci pomoct, pomůžeme ti z toho ven, pak holka přeskočí k druhému a je to prostě zase pást, jako jo, jenom no.
1: Ale už máš názor?
2: Jo, tak jako myslí by ty kožichy v pohodě.
1: Že je za teba taky, že keby za tebou přijde, tak budeš boštek?
2: Jako možná jo.
3: Povrej ti, Andrej, ti. Či ty jako koně?
2: Koně? Mám fotku na koni, chci vidět? Mně tady nic nefunguje, ale jako tady u vás, jako.
1: No, tak jak to ideš ukazovať mimo galerie, tak to ani nepôjde.
2: No, tak to asi ako sme čekali po slovo.
3: No dobre, takže máš teda za sebou veľký podvod a teraz si sama na seba?
2: No teďka momentálne som byla proste třeba...
1: U 6. manažera, ten už ma ide zachrániť. A to je on.
3: Čau.
1: A on je kamoš s tými predošlými viačmi. Ale je iný.
2: Za chvíľu mne podiela, ale ne, to není môj manažer teda. Ale byla som sama. A jakože třeba celou tu dobu se, jako jsem to řešila a tohle a teďka vlastně třeba týden spolupracuju s někým jako novým, zatím dobrý.
1: Že dá se, jo?
2: Jo, zatím jo.
3: Po týdně načeš.
2: To vidíme, no. Uvidíme, co se chystá, mám smlouvu, normálně v pohodě. A nejspíš teda pojedeme do Řecka bydlet všichni, takže tam...
3: A s manažerom.
2: Právě už aj tohle se děje, jo?
1: Je dobré, že po týždni vlastně jako... než bývat s ním. Aj ty?
4: Ty si taká, že vlastně ty si všetko tak dobře overíš, že aj že vlastně neriskuješ, že jsem
2: dělal. Ne, vůbec, nejsem vůbec inkluzivní, prostě, no, ne.
1: Že jako... po týždni zbývat s manažerom.
3: Ale nie,
1: je to pohodě.
3: Úplně je to pohodě.
1: Taký YOLO lifestyle,
2: jo,
1: mňa
2: to cení. Ale to je nejlepší, jako jo.
1: Hej, to je úplně nejlepší.
2: Já to miluju,
1: dělat rovno do najväčšej p***y.
2: Áno, ja to by nikto nenajde.
3: Ja by som to absolútne zostane nepravedlý.
1: Akože lepšie byť na ulici v Grécku ako na Slovensku.
3: Tak,
1: ale práve, to je pravda, takže ja chápem tento, čo si začala myšľať.
3: A všeobecne je to úplne jedno, keď bude zavretá v tom sklade vlastne zamknutá.
2: No, ako
1: štyri steny, tak či tak.
3: Áno, čiže je to na Slovensku obyčajne.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Otec ti povedal, že urob si OnlyFans. Ty si si ho urobila. Spýtala si sa mami, celá rodina ste s tým OK. Ty by si svojim deťom čo povedala?
2: Záleží, kolik by té holce bylo.
1: Jako, to je asi, jedno.
2: Kdyby 20. bylo čerstvě 18, tak nevím, jestli by byla ještě úplně vyvinuta na to fakt jako přemýšlet, jestli fakt to chce, protože když se podívám zpětně, co jsem chtěla v 18 a co teď, tak je tam hodně velký rozdíl.
1: A to jistý bude, jak bychom 28.
2: Jo, to určitě, ale myslím si, že je trošku ten mozek lehce víc vyvinutější tím správným směrem.
3: Jdeš za chvíli bývat do Grecka za svůj.
2: Já mám tak jako prý pomínu. Ale jako, tak já nevím, nechci tady jako zemříš v Česku, jako jo, nám,
3: jako máš 23, jako úplně nemáš to.
2: Ne, já mám úplně FOMO, já si myslím, že všechno propásnu a že musím mít všude prostě, nebo jo, ztrácím život prostě.
1: No, okej, rozumím.
2: Ale...
1: No takže dcera má 25, dajme tomu. A príde za tebou, mami, robím číšničku, nebaví mě to. Co je na to řekneš?
2: Jako asi bych to nenavrhnula, takhle by mě to asi nenapadlo, jako jo. Ale tak já jsem vždycky jako streamovala na TikToku a takhle, jako jo, prostě jako věnovala jsem se tomu, ale nenapadlo by mě to, jako že bych to navrhla, ale kdyby ona s tím přišla, tak jako řekni, tak dělej si, co chceš, jako jo.
1: Prostě, hey.
2: No, tak jako je dospělá, tak v mojí moci už to není, jako co mám říct, jako máš zákaz.
1: Tak svůj názor aspoň na to.
2: Tak já si myslím, že nemám právo jako na názor, když to dělám. Jakože bych to zakázala někomu, jako jo.
1: Akože...
4: Nie, ale ty právě, že víš...
2: Ale mohla bych jí poradit s tím, jakože...
4: No, že čo to obnáša, ta negativní stránka, čo
2: právě, no, že jako bych jí poradila s tím, do čeho jako nenaletě to tak, no.
1: Se držíme strašně takých medových motuzíků. Byla by si rada, keby tvoja dcera robila OnlyFans? Na rovinu. Alebo byla by si radši, keby radši robila něco jiné?
2: Tak asi radši bych byla, kdyby dělala něco jiného. Okay. Protože jako ať si jde za svým, jako jo, pokud se dělá něco jiného samozřejmě. A já si nemyslím, že to je tak častý, jako jo, že holka si prostě řekne, jdu dělat OnlyFans. Jako teďka je těch holek víc, samozřejmě. Teďka se to jako rozjelo docela podle mě tady jako v Česku. Ale pořád to není tak rozjetý, jak v Americe třeba, jo. Jako. Ale jako zní to líp, kdyby byla doktorka, že jo, samozřejmě.
1: Mám jednoho manažera v Americe, že by si vydal zajetra se tam přestěhovat. Šla by si?
2: Jo.
3: Oveľa prídeš, keď tam nepovedeš.
2: No právě, jako.
4: Jinak platím opred, ale bývam v Ugande.
1: Ideme na našu obľúbenú hru.
4: Áno.
2: Okay.
1: Ruleta.
3: Ja už viete o tom, že sa trochu podobáte.
2: Fakt?
4: Kto?
2: Kdo?
3: Oliver.
1: My dva?
3: Ja neviem, fakt? Prečo mám pocit, že keď by ste boli súrodenci úplne.
1: Ako sa volá tvoje či tato mama?
2: David a Alexander.
3: Do p***na je to tam. Čo by si zistila, keby...
1: Som chcel brať.
4: Hovoria ti, že sa na niekoho podobáš? Hovoria ti, že sa na niekoho podobáš?
3: Ja som povedal,
4: že
3: sa podobá na
2: Oliver. Jo, mne říkají Aladžiu. To okay. Poslouchám.
4: Dobre.
2: A taková tá Dandul, si znáte.
4: No, ja celý čas rozmýšľam, že niekoho mi pripomína.
2: Mne říkají Aladžiu, anebo ešte som slyšala teda Dua Lipa, jo?
1: A Usama Bin Laden ešte trochu.
4: Nie, asi Aladžia,
1: nie, vieš,
4: ale
1: kamo, ešte je Danda. Daj si ju do blondiava, daj si ju do blondiava.
4: Jasmina?
1: Áno. Kámo. Ježiš. Kámo, tomu ver úplne.
4: Tomu ver,
1: ale že úplne.
2: Jaká Jasmina?
1: Taká baba, čo točí
4: ale pokurovaná domina s Jasminou. Veľký potlesk.
2: Taký ďakujem.
4: Za toto hlavne by ste mali ďakovať jej. Mohla by si práve teraz dať do tejto kamery, že kde sa ľudia nájdu.
2: Můžete mě najít na TikToku jako Fatdemej, na Instagramu jako Fatdemejka, kde na každém storyčku dávám vždycky odkaz na moje ostatní sociální sítě, jako třeba Mikyho klubík a Telegram.
4: Tak, a teraz, okay. Keďže táto epizoda už pomaly, ale isto končí, ťa pozývame týmto na Casting Couch.
2: OK, OK.
1: Poznáš?
4: Poznáš to?
2: Videla jsem něco, ale nevím, co se tam děje.
4: Uvidíš. Hero, tri prasiatka. Ahoj, ďakujeme, že ste boli s nami.
1: Čau.
3: Čaute.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rio.